Rádiu STG, Oliver Gatrufnál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, Over This Mind DJ, Regálili,